0: što cenzura do ceva je. Nije vizo nije znamka na vosvečenju menjena, ale pospit to, što ješ ljudžo zvuraznija kruče kontrolovač. A jeli so statej, abo visti skupine ne ljubi, vozivenju večine toho zađivač, jo sfalšovač abo cele zakazač. Tajke nešto predvšem diktatorijske knježerstva systematisce činja. Přes vústavu Nímskeje zvjazkoveje republiky so svoboda rozpravnistva zaruča a škita. Artiklu 5 říka cenzura so njevotmjeva. Tež za čas NDR cenzuru oficiálne nedavaše. Svoje cenzura a zakaz byšti samo tabu. Tak by viste podauk ze spočatnych časov katolského posova zmužita kročel z vosobinským voporom jako sčuk. Stavi znal při Serbskim instituče Edmund Pěch.
1: Džiat na čestu Dživič a Pěťžesač ve januáru byše jen viste skandál ve Serbách. Tam je so čiščal katolský poso a na prvnej strane byše jenošte nadpismo vůčiščená a dlka stejše sada tuto nastavk nemůžeme z nejlubozných příčin dla Vozivič redakcia. Zamovite za to byše šéf-redaktor Michal Nauka a on je se potom odvoval od funkcie šéf-redaktorstva katolického posova. Takže byše to taky pokyl, že existuje cenzura a to by se nesmě být.
0: Što sú serbsci vědomostnice dotal vo vonem fenoméně zvistčič moli? Vo cenzúre serbských médiách do 1980 dotal väčšie pojednania nie existuje, praj Edmund Pech. Tole burze nakvatač. To by bylo čím vážnejšie, čím dále čas pokročuje. Nietko však sú svietkojo, kociž môža vo tedyšej praxi cenzúry rozpravieč ešte živí. Jedna z nich je Marka Cyžova Lenie, rodžena Hantušec z Radvoria. Ona je po svojom studiu 1973 do redakcie Novej doby přišla a tam jako kulturna redaktorka 14 let, ač do 1987 živala. Dla krutych, časově vůzkých plánů za redaktorů leta do svojské témy zapodala neje Marka Cyžova praj. 1983 pak namět zapoda.
2: Já bych případně na kamenně ve dome serbských trastů a co tam poladat, co ono mají za serbskou národnou trastu. A tam skoro ničo nebyl. A data předoráka praje, ja, die Spitzen, das kaufen alles die anderen für Deckchen auf. Na to jsem se ja živo, a jsem si musela, ja co vidět, zvodky ponte švajče, ty věci beru. A tu jsem ja šla moje brudnice, švajče, a jsem se prašala. A tak je nastala ta série sotovělky serbských národnou trastu, pětk na té kulturné strony, jen krutko potří.
0: Kompletny plan spočatnie nie miješe, ale prynie potrejowane žony jej dale pomachu.
2: Ja som započala v Radvoju, dokud som tam tých ľudí znala, som šla pon do Ždíry, či štešče sú kodžili v Serbskej drašče, a pon som sa hýbala na západ, v šitko katolskim vopku, tak sa som ja zizbierala, přes 8 desať

0: ženu najprodajemo v tem katolskim bobuku.
1: Při tak nepolitický a nevinovatý témě kaštuty neby si myslič moa, zok konflikty dojnže. A tola so runie dole sta.
0: Kunc apríla, čierne číslo 480, mejach ja pon ve votru ve hanu naucenu v novine, piatk zaskajš svučené a na rejnším, příchodnom rejnším posvědženiu buch ja vohova do šéf-redakcie, namestník šéf-redakcie je so na mne rostornu, što mi nucpane, tajku žonu ju portréovač, kotraž jo z domovinu ustupiva, haj mu se žádama o tebe, so ty nám podaš lištinu všetkých, kotrož máš tu odpolat v příchodě ište představit. A nimo toho, ty měšeč to dávaj a druhé drastové obuky. Moja odmah by se ta, so nemožach lištinu podat. Já jsem sama nazbírala o těnik druhé temé nohakle. A tunžen je přijel, když Svečer ponžel rano, si kratkoz z Berlina, nadživost, a ja jeho slyšal, so poskodže dže hore. A da sem dure očinil, a sem pravil k neskozil, ja co z vami nuzne rečeč. Sem k njemu šla, sem se vprašala, od kotro časa je nova doba, bole dogmatiska, hač Neues Deutschland. Katum, katum? No, Neues Deutschland, tivo nestron ja nachpisa, a ja nesmem ne domovinjanju jace predstaječ. To bom vizu nejomu, a s tem sem se ja ubičiva, so može jedno zjalo pokočovač.
1: Što ješ pokaza na jednej stronje, zovista švekovska preklepanost štrude pomhaše. Na tamnej stronje rozestajnje samo na sebi na hinejši fenomen pokazuje. Zo su serbske medije so hibali na runinje stronskih predpisov SED. A zo bichu serbske institucije samo předkane s tajnými informantami. Kaž je Timo Meškank svoji knize Sorben im Blick der Staatssicherheit pokazau, bis tej nowej dobie namestnika i šéfredaktora IM za Stasi, při čímž jeden vo druhým ničo nevědžeše. Přidatnie bie šéfredaktor sam, Sikard Kozel, od 1960 hač do 1978 Informant jako tak menowane GMS, gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit. Takle und der Jensa sam wopisuje.
2: Za, sad nu bez fraznosť, kataž by debela byč moj nadavky, dala ja nisem čivo. Ja sem jako šéfredaktor z Vysky k státni bez fraznosť čimio. To je celé jasné pri tem systéme, kajkiš je knežu. Fakt ist, sem ja vaterene z Vysky k státni bez fraznosť čimio, Tokož ja sem bu pojasnem, kojže týden moj terminový plán da v redakcii. A tam je tež napisane bola moja zetkanie z MFS.
1: Od leta 1980 pak jeví so štázi aktach za neho tarnovanské meno Hans Schreib. Dosta so bez jeho viede, tak mestem 87 letne Kozel.
2: Toto nie je žan vidomný rozhod, bo te se přišli a sú sa rozmavili. Wieso nie som ja rozprawy pisał, dokąd ja zasadne rozprawy nie pisam po swoich wiecach. Wieso są oni mnie też rucy mili. Z tym, co są oni mi, wiesła z obrach to wiedział, Hans Schreib prajli.
1: Zo nepisane zakonie dodżarzenia tak menowanie stronskie linie drudy k przenatym rozsuda mediach wiedzichu, za to ma Marka Cyżowa dalszy przykład.
0: Ja sam dostała od Achima Prankaczka w liczbie 1979. Je nastał k rocznicy 40 lat, co je so przedstawiła w Radwoju na prymicy Alisa Andrycka od Michała Nauki a Bernata Krauca Boża Msza w Kierluszach. Tam je Achim Prankacz ułożył, so bi se to tak se na manifestacija ti do kiskunčne kjoluš je Bernard Krauts vožil na melodiju srpske himne Rejana Vužica. To reka, so je so veliče dživeča cici v Radvoju cokvi melodija narodne himne spivova. Tu nastav sem ja dobre vire, to je poradku na manifestacija za čas fašizma a tak dalje, sem ja tun začišt přihotovala, manuskript vode dala a ten nastavk Achima Prankačka nie so vozivil. A ja ište dženca nevim, na kým to zaležalo, čo dla jo tune nastav so ščazov, a ja tiš nevem, če je tu manuskript vostav.
1: Hej, runje ladajo na telko serbskih viri vrčitarju. Spetahu nuji dobe marxistisko-leninistiskemu ateizmi, puč runač. Znajminča nesmiđeše so nabožnosti telko ruma vinovač.
0: Je so dopominam, se smiva za jutro nečistvo sobotne imprimaturnu službu v čišćani, a čitah tam zavodni nastavk. Šefredaktora jutro Serbach. Bi tam rič v srpskih navoškach, jutro noh navoškach. Ale ne bi žane svoje v kšižerjah. To bi še mi napadlo, a sem zazvonila na autora do redakcije, da sem dostala, ne smeja Serbija se jenež, kato se misli, co jenež oni nešto za srpstvo činja. Ale žane hudo spunenje, abo tak nije. Kaj še si kot kozl prajo, nihto ne je nam jo kazač, što a to tiš na njo celo osobnosti može so počalovač, še še novine vozive ne bo od tun intervju.
1: Tuš, sud cenzuru mieli, haj abo nje. Tedy si šéfredaktor Sikard Kozel mini.
2: Nie, also v tým klasickým zmysle nie. Za mňa je cenzora vysel ništo zaubne, zapšenené tovaršnosti direktne do produkcie žurnalista. Ta voná figura je cenzor. To nie je přítomný v redakcii a vozme si šo pod svoje navoči a potom on čmurne alebo nic. Tak konkrétne je cenzora, što pak v Serbách husto pravi, a tež vo novej dobe, to sú po mojom začiu nevedomostné tvrdenia samovláde.
1: Ale vyzomieše šéfredaktor zamovitosť sa to, što do zjavnosti díše, kež sme napríklad, že kšižeriu runie svyšeli.
2: Vyže faktisce ve vidže nekotrch ten cenzor, to pak netrhí, on vyše šéfredaktor. To je v princíp, to je šenca ešte, to šéfredaktor postaje línii, liniju, a potom so von Jerzy so na liniju.
1: Tedyša linija še omocnije strone SED bie šim nikak znata, tak zo so serbsci redaktorojo sami vo jeje dodrženje postarachu. Jeli cichu zo so artikel vozjevi. To tež Kozel přida.
2: Ta cenzora byše ve voje, pa kuža jednotliva redaktora, pa jedna bole, pa tam na menje, kuži je veža, v tem pisač je vitane, v tem pisač ne je vitane. A tak dobe še on Rosovič. A jeli je ništo nevitane opisal. Dobe on vušikne bič, ta tak napisač, da ta ništo zvonka stejace, ni nekaj funkcionar, abo dostojnik, nepitne za je to ništo vopačne v jeho vidže.
1: Kaž so Marka Cižova dopomina, že še tajka profilaktiska kečblivost, hač do detajlov.
0: Ja sem imel dobroh kolego, a te, kotri so mi to sem vidža za deremenja hrača. To sem vživa juno de svoja božel.
3: Božel.
0: A da je moj kolega pre, ach vište, de svoja neke rac, tak ne vživi pise računažel. Ja, da sem sama autocenzuru mila. Ja sem se sama ze svojske autocenzuru von. Sem ja pisala, kaj sem ja mislila, zo je to prave po liniji.
1: Cele podobnje. To z odstavkom telko let njedeši redaktor Novije dobe a postiši rozvosovnik Beno Bilkviči.
4: Haj, to je tak bylo jen za začal, što možem pisač, što je njedobe pisač, za tun šef tam prudko v tamnictví, zase nikde nešto nevušmone. Tute nožice v vove, haj, tun je každe z nás mir v enderskim času, každe kratoš je zjavne rečal. Ale cenzura je po mojem začal veli jac byla, a nie je so v prvním reče pokazalo s nekakými zakazami. To dre nie je bylo.
1: Beno Bilkvi ešte, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporedžane.
4: To najhorší příklad je bylo v nálieču, zážnú nálieču 980, kdež je bola vôbedľarská zhromadžizna ve Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovač. A Klietno by sa odbakrovalo, když nebe přehročišo. A vobydlajo sú na barikáde šli a sú tedy docpili, že je předseda vobodnej rády, to až Vitek, přišel do Klietno na vobydlarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu bie plné. Kopate plné ľudia sú vonka před úrymi stáli, takéž nejnúcká miestna bolo, a tun bojkne z Vitek, tun je si dostal. od ľudí. Kociš sú na ňoho zavešení cera vilcovne trude, to dobre nešom preč. Ale oni sú na ňoho rýli, biakali, s argumentami trude, tiež bez argumentov, každé to jednaké bolo. To som za mne, to je prejne zahradovné, ktoré som ja tedy v tutej forme doživil. Kociš sú všetčivo štáty. Haj v oprode, tiež rečeli. A vyzal všetčo v odbakovaniu. A ja som potom noc doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto je zariadovanie. A potom sme to predpovedzíš dobil a to sa namestnike šéf-redaktora dosť podenil, ľubivo z Cervanic a potom je hún ve principe to znovu napísal, ten nastavok. Znova napísal ve červenom písme, also písak s červeným písmom. Za toto nastavok sa hajmbujú, dokáže hún z tej džencovišie v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Beno Birk. Ten Beno Birk je tam, ja neviem, koľko slov písal po túto nastavku. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen Jane Pšinoš, ktorýž o tom svičí. Zo sú ľudžo poprom za energivu i politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne. Po túto jara prezentným zahradovaniu tam vyklitnom Žan Kusk, co nie je, co je vivo. To je cenzúra bola. Na tutom príkvade, alebo na veľa takých podaných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutzka.

tak daleko od cenzury serbskich nujnach. Ale tež serbski rozvoz nie by vúzate od vúskutkov ideologického vovlivovania médiu. Z javnosti pomenie dere znate je, zobu kočebuzu žurnalist Werner Meškank z redakcie serbského rozvoza, džert na čisto peča 80 puščiny a zo praktisce povolanský zakaz dosta. Žana serbská institúcia jeho viac nepřistají. Dživo namaka potom Kočebuzským mieščanským muzeju. Příčina puščenia bie kritické přispomnenie vo odbagrovaniu serbských vieskov live na Sčelaku, jako komentovať sa sada po poesčach. Jeho páže je cenzúra po vozivinju přimnova. S kvostaniom sahajo do privátneho živinia.

Slyšeli jsme vůsovanie serbské média a cenzura do 1989 od Moniky Gerlesovie. Kompletné trochu dlhšie vůsovanie můžete si ještě raz vomere naposkať na naši internetní straně v app MDR Serbia abo jako podcast pola ARD Sounds.

0: Anitko Jedvanačich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca evangelské se serbským superintendentom Kristofom Romelom sa

pomebo lubipracja a lubisotre. Samo ludzo, kocisz so hewa żenie nemotla, wużywaja w swojej nuze sadu, tu poma jeno szyszy so motlicz. Runie tak wele luci pak su wo modlenie niczo neprzyniese przesvyčeni. Za nich leži zamovitosć dospołnie pola jednotliwca. Kujšte dyrbi svoje živenje sam do rukov zač. Pomoc v modlitwie pytač, sta so jim jako prustne pšeče, abo nesmyslove sepje zamylenje. Modlitwa hiba som jest šitko vočakovač a ničo nevočakovač. Štujš so nedomnoho vusvyšenja nadžija, temu rose strach Boha kajš automat vobladovač. Štujš ponu temu syva ničo nevočakuje, zateho jevitej so svit a človek jako hove pšipat a to bez smysla a zamieram. Jezus vuči svojich vučomnikov modlenjem. Tak bych mowo nadpismo nad wurskom Jezusovho prydovania nahoje na dženstnišej nejdželi rogate rikač. Tute nadpismo vopsahuje prynje dovidženje. So modlič je ništo, štojš jako čvojekojo na vystevašne intuitívne můžeme, ale tola vostanje s dobom ništo, štojš chce navuknjene byč. Vopytajme Jezusovu šulu modlenja. Sprynja, modlenje so bezpozrytnje mjez Bohom a mnu stava. To je vuboki intimny proces. V modlitwie nejenže o to, so vosepje z ranymi słowami před druhými začist činiš. Tež před Bohom ryčna eleganca abo myslowe bohatstvo jednej modlitwe neliči. V Čišine smim k Bohu pšinč, a jemu svoju vutrobu tak votevrič, kajž to správne začuvam. Z druha. Hinak hač například v buddhizmie, džejž miri so meditácia husto na pustčenje a nazonjenje prustnote, že ve křesťanskej modlitvě vo vopravčitú komunikáciu. Komunikácia pak se vosebinského rozmovného partnera vúžada. Tu pokazuje so čeža. Šitne džen sme na rozmovach s partnerom, kotro žvíčime a svišime svúčení. Při modlitvě pak poprahuje tuta bezpozrytňa akustická vodmova. Tyž so k Bohu modlíme, vopuščíme vúzky horizont materiálneho svita. Zastupíme takrec do Božeho večného byča, kotrež neje na ranice fyzikálskych zákonov viazané. Naričíme Boha jako vúdca. Přitom nejenže ani vo splá, ani vo starobu, ale vo počá. Bo je jedna vosoba, kýž svyší a na nás reaguje. Tohodla je rič modlitve, kotruž je Jezus svojich vúčomnikov vúčiu, tak vosebinská. Bo má s tým tež kajkosče, kajkuž vod vosobu znájeme. Vúc neje přitým žane splašne pomienovanie, ale vopisanie jeho kajkosče. Vún chce nás vopkovač a s dobom vúčič dobre púč přes živenie kročič. Vún je tun, kež chce nám darič nutskounú jasnosť, rúne tam, čež bychme hevák do neporiada přišli, abo sebi samomu škodželi. Scečam. Modlitva zmužná intimnosť, kotraž je heva klitma mužná. Samo napřečo ľubovanému človeke husto to najnúckovniše našeje vútrobe dospolne nevuprájame. Štuž so modli, vukáža z teho, so bo jeho, tajky, kajkyš je, dávno znáje. Před Bohom nemůžu ľúdač, a to tež netrebám. Netrebám ničo predstajíč a žanú rolu ráč.
alles mim Zille ja sam bütsch. Nee, to nicht der Wulkott neho, so mame jako kschestchen jo nikoho, pschet kotrimsch smi scho ludan je pschestatsch. Pschet kotrimsch muže mit Zille teitze bütsch, keitschisch smi. Modlit wir pschet bohom sum Zille kaisch heva klitmanidje. Tisch so modlu sum tschwowek, ve wubokostschi, kotrisch mi heva kusto skorwane wostanjem. A tehotla chceme spivajo, žavostčivje, vuznavajo, kvalopnje, prošo a čakujo som modlič. Pretož stava so Bohu k česči a nam k žonovanju. Amen. Spivajme nitko číslo 144 v evangelských spivarskih.

0: Słyszeli sme nábožne vúsevanie ze serbským superintendentom Christophom Romelom. A netko je zaso čas národnina Riotežinia.
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme dženca v Budišinie. Hinz Cuška je v mieste Pondželu svoje 90-čine svedčil. Župa Jan Arnoš Cmoler gratuluje svirnemu domovinjane a dovolietnemu serbskému vúčare na najvútrobnišo a přeje jemu dále krutú strovotu, veselové a krásne zárodže a ďakuje so za svíru a zajm pri serbských zariadovaniach najšelakorišeho razu. A budiska župa gratuluje tež jednemu z najaktívnejších čvonov, Bernate Cyži, kýž je Pondželu 75-čine svedčil. Župa so vútrobne podžakuje za svirne a pilne dživo v mnohých gremiach na dobro serbstva. Nech ostane strove tak aktívne a čilne kajž tež duchu nehybičive. V útoru je v Sulšecach pola Kulova Achim Brezan svoje 90-čine svedčil. Mnoho božeho žonovania, krutú strovotu a dieremieče v kruhu svojbných a přečelov přije tovarstvo bratrostvo kulovskeje vosade. Jubilár bie jeden z prvných čvonov znova založeného tovarstva lieče 1994 a je tute stajne zaso spichoval předsedstvo PISA. Zapvač potom knies za dovolietnú svieru.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock, abo snano tola hip-hop chceme wiedzieć, što wy takle do chudziby poskacze. Tuś prajcie wy nam, što mamy my w przyjrzenym wusowaniu piskać. Svoje hudžbine přiče prajče pak naše maj Francomaj, kotre staj cilu kunstu dženja z mikrofonom po buču a se vás voprašuje taj, abo pustiče nám na Instagram krutki audio. Vážne je zo prajče, kotre spiu si přiječe a če odla. Tuž, ne zabučte zapiknuť.
0: Zadkula.
1: Nic zabič. Jutce večo.

Je nedom napojený a to bie naše hornjo-serbske wusowanje za druhu mesku nedźelu. Jo ponže nedom dale z delnjo-serbskim programom redakcie ABB z Kočebuza wele wesela s tym. Serbski rozvoz zbudiši nás o potom, kaž zvučene jutze rano pěčich zaso přizeví. Ja sem Milan Gojlich a přeju vam iše krásnu nedźelu. Božeme!

0: HBB. Serbský program. Serbský program.
1: Witam was na drugi žil serskiego nižetskiego programa. Ujo Diana Šecová při mikrofonie a ninčo dali v dolnoserske rece z regionalnego studia RBB v Hrošebozu. Lube přísluchárky a přísluchárie, hojo váš serský program a ja se vjaselím až cošo nižetsku obědovú přestavku s námi přeporaš. To sú džinca naše témy. Dybkonie ku dňu mamu svišeme žínskece do marikovania ze striažova.
2: A to rybnýše dajú bolo, ako te my chrampe svišie byli. Te žiede sú šli, te sú dve štunde sú te mogli bruchu, ale nižli sú prišli sled. Ale pene sú šukno vyžil, co sú stavu vysi.
1: My spomíname na ceptária Kita Gryza ze Žilova, kenčo na progu 19. stoleša přes písanie kjarlížu viele cynil za zdžaržanie serskie rece. Teke dva žincajšný farája z tej téma ve programie, gajo žinca vodpodňa ve Borkovach vesebná svižinská namša. Ordinirovaný vodujotý Gottfried Wappler ve Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld ve Pizajenskej vesaže. A to hyšči, znaš, z čo ve gumne juž kukavu svišali letosa? Žinca svišeme na kúšte pat našej kukojskej kukavie z gornej Vužice zase. To a hyšči veci dajo žinca, rednie až z čo pedla.
3: Raz, dva, tři. Žižík radiu. Ojo váš, Žižec Sebastro.
0: Vecavského programa.
1: Lube Žižík, žinca jo žien mamu. A k tomu svišeme žinca čojenie ze serskie vítaj Žižonie.
4: To jo derje, až južo šikne při radio sejžišo. To mogu vám net povedaš, co Žižík tam žinc ve vítaj kupce graju? Tož postruvím šikne lube žočka a golciki, Sonju, Lísku, Jonasa a Hannesa a kak huvaci se mienujošo. Sluchajšo, Žižík tam ve vítaj kupce kširuno zachopíš familiju graš. Z čo vy to teke južo krali? Jadne Žižík jo mama, druge Žižík jo nan, a Ramona, Gisela a Klaus sú Žižík. Nan groni, ja dem chvataš, musím naživo ješ. Von se sednio do cerveného malého auta a ježo přec. Mama groni, ja musím v obie tváriš a chvata do malé kuchne, ken Žižíve kupce majú. Ramona groni, mama, ja cu molováš. A južo vona nablíže s rýdnymi barvami zachopí molováš. Klaus, co na bom vázeš, jabuka tergaš. Von grajo, blido jo bom, a južo jo na bomje. Gisela, co ze zvierje tam igraš. Teti, naupa a veliki elefant su ninto jeje zvierjens. Gisela, ako prydna zachopi pvakaš. Mama, pojš mi pomagaš, ta naupa njotso do klitki. Přeci zasi vubiega. Mama vostaj v objec stojece, kenč runovari a pomaga Giseli tu vubieganu naupu vapiš. Potom hišči pomaga velikego elefanta zasi domoj koniš. Tož južo vuva Klaus, mama, ja som z boma padnu, som sebe zec roztrgal, pojš pomagat. Mama malsne zec zešijo, potom pak co vona v objed přigotovaš. To pak nežo. Ramona jo s barvami cve blido namolovala. To deš pak zasi malsne vuce sčiš, groni mama. To nežo, groni Ramona, mama pomagaj. A južo vuva zasi Klaus. Mam cve korbik pone s jabukami, trebam nove korbik. Na drugim boce Gisela zase kšika. Mama, ten papagaj jo teke vubignu, pojš zase pomagat. Mama se sednio na mowy stolsk. A groni, Žižík takto nežo. Ja njamogu šuži gnaš a pomagaš. Njamogu cve žen jano živaš. Gisela, Klaus a Ramona pšidu mamje. Ju lubje tvoce, a groni, to jo pšauje, takto nežo. my go máme ši lúbo. Co my net zachopíš, ši pomagáš. Mama pšaša ty žiši, cože vy to napšaudu ciniš? To by si ja veľkým vjaseliva. Šikne žiši vúvaju, jo mama, co my ši rad pomagáš. Grojn, co šikno dejš ciniš a pokaž nám, kak to žo. Mama se vjaseli a južo šikne ze živom zachopje. Kaž šikne pomagaju, šo to živo malsne. A kaž pšitom ješči spívaju, koto jo to šiknem vele vjasela. Zvúrajšono, kak oni spívaju. Ja se mogu predstajiš, až se vám to spodoba. Snaž, cošo vy teke net, mam je pšižile, sobu pomagaš. Tak spívajšo a živajšo z nami. To se mama vieste vjaseli.

0: Srbiji. Srpski program. Povijesti.
1: Novi landrot přisegane. Štrajk uknikova hožebosu, a v Lubnju je dajo novi koncept za stare kjarchop. K tomu vec se a dalšne novosti svyše šo ninto v našich aktualnych povijestčach. Žinca jo vodoval přisegane Martin Häusler v CDU ako nowy krajny rastč okresa z Previa Nisa. To jo se stało v Rožovi Zagroze v Barsču. Ako landrot mežo teke sobu postajíš, kak se uvija to serske dali v okresu. V volbnym vojovanju jo Häusler hyšči jasne gronil, gledajúce na úzky finanzny etat okresa, až se pla Serbo neskrocujo.
2: Ich werde mich weiterhin für die Förderung der Kultur einsetzen, auch wenn es im freiwilligen Bereich der Maßnahmen liegt, werde ich an der sorbischen Sprache keinen Rotstift ansetzen und nicht sparen.
1: Martin Häusler, Sledujor na Haralda Alte Krügerja, kennt se po 16. Lietach rozžognujor na Umenk. V Hožebosu su ukniki a starische Pietk zase strajkovali přešivo vojarske svušnosti. Na starych wikach su se zmakali w szulskim casu a šegnuli přes miesto. Wiedomnie su sebie ubrali w 8. maj, žen końca drugeje svetoveje wojny, a stajili ich protest pod motto Žednje vece wojna, žednje vece faszizm, žednje vece vojarska svušnosť. Ze strajkom su se stajili modostne teke přešivo napadam na alternativne miestna a luže w mieste. Šulski viednik Dolnosarskiego gymnáziuma Matthias Gutke jo pokazal ve předpolu na to, až neobstoj ve nímskej žedna vojarská slušnosť. Ukniki, ako sú skomužili pět k úcpu, musí snažným to s konsekvencami lícež. Lieta dvojko jo byl starý kjarchop ve Lubňoje zamknione. Pět k sú jen zase svetosne vytvorili ako park. Venjom nadežoš umielske skulptúre a nekotáre oprovane rohe, napríklad vet lubňojského kronista Paula Fálescha. Vet lieta 2018 jo byl park zaurete viestotidla. Dokuláš jo obstojo čach až gavu ze starých bomov vytvamju. Uvijali su na to koncept novego parka. Viednica šule za Dolnosarsku rec a kulturu Lubňovarka Uta Henčelova oblutujo, až nesu v sletných lietžasetkách oprovali WC rovo. Lubňojský starý kjarchop jo známje serskie historie. Na ňom su vodovali zakopované teke serske bergaje. Jich mienia na zbytných rovových kamieniach to hyšči pokazujú. Kupka Serbu a dalšnych zajmcov jo sletný stvrtk ogledala do polského miesta Čocha na podzajču z Gorielca. Tamný grot ze z 13. stoleša ulicu jo vedmeniatú históriu a jo pla turistu oplubované za svoje potajemné chody a schované rúmy a žúria. Vesem a čižasča lúži z Dolnej Vúžice jo se obšilivo na tom ulieše šule za Dolnosarsku rec a kultúru, aby lepe zeznali region na drugim boku Nisy. Recna šula pobytujo pšavidvonie zgromadne polsko-serske projekte. V tom lieše letni se k pieš a čižastemu razoju susedne dogrono nímsko-polskego pšiašelstva. Skoro mogu cerkvine kšivo ve Vjabnje zanirovaš. Tuchelu caka Vjabanska vysada hyšči na notne dovolenia za rúcnikárske upísania. Za nové kšivo sú nabrali v sletnom lieše uši 2400 euro, tak informirujo Vjabanska farárka Ina Veterik. Za to se vna plašuknoch pomocniku a darišelu užikujo. WC akciu sú oni převiadli vese za oprovanie svojej cerkvie. Hyšči mogu vesanarie a druge lúže pienieze dariš. Akle gašio kšivo zanirovane cerkvia zase svoje žúria vecenio. WC ako lieto jo vnám jastým vystotitla zamkňona.
0: RBB. Serbský program. S nami do spedobnego dňa.

0: וסטריאז'וסקי קיארצמי. קוט קופיה צ'ח ליטה דוואטוזנט אסטרי. זה בלי דום סייג'י ז'אסש ז'ינסקי. מייזנים מסטריאז'וברקי מריאנה הפנרובה, ארנה הופמנובה, הילדה נקוינצובה, הידנה יו זרובנה פשייבה, אנה ברמקובה. שכנה יוש ואופסטר שחליטח, מאשרי שכנה יגזישי סוסמה דאונו יוש מאשרים. ידן מוד מוש יוסף שינה מקאו, אלי то слово мають жінське. Або слово га ужо, восенське. Шула задону санську рєця культуру, а є обглідніва цептарка Марія Еліковська, йо засі раз пшепшосива на розгоно, на бахтані, уліцовані, о том, а другим, на пойсеногу. То су били те люже, ако су шо віжили, а шо далі уліцовали.
1: Jo, jo. A to rytniše dajo bylo, ako te my chrám pesuši byli, te žede su šli, te su dvě štunže su te mogli bruchu, ale vyšli su, přišli slib. Ale pene se šukno vyžil, co se stalo.
0: Přigronili su ešte, až te murske su byli gorše, ak te ženské to groni, až su byli lepše, pojse nogi. Ale to jano připodle. Dlatok, až jo krotko pejačach, žoto grono nešpěří vo jaja a gusky a strusky.
2: Já jsem, to jsem hovorila, hežil o pejaja, já jsem kráma dvě, he? A pen tu veliku gusku.
1: Jo,
2: jo. Tak cun máš grono.
1: Jo,
2: jo. Tajo bo gvatkva, a na těch kencách je vám taká smuga s rýža.
3: To uglída jako palmové opěno.
2: No jo, tak může těch být, jo.
3: Jo, dlatok ta smuga s rýža.
2: V to se vnožili, co to kaj zin to jde o byš. Dvě jaje a tu kusku a pan nekaj zilber pinez. Paprinz, až ta kuska je bova, ani jsme krnuli.
1: Marku je povili.
2: Jo,
1: Marka je povili. Jo. Jo, jsme přezgonili berkovare, jsou byli něco lepše. To jsou pěkli, pen také plíšené.
2: Cop jsme pezgronili.
3: Cop.
2: Cop, cop, cop jsme gronili.
1: Pane ten námči, co raznuče, moja žoča, pane dvěliči močákia, gáte nepřišel. U nás nedají žinca, žena, jaja, žinca, bo moča krnit, plus cibulu. A moja žoča chopila tak plak. A já jsem pane starša, jak já jsem netužu viděla, že mi to špůst, nic. Já tady pan plakala.
4: Já jsem byla taká malka ještě a můj bratře děl sobu ze mnou. A ten někdo mě umr do grobli. A druhý, a když jsem šla sama, a pen jsem vědomo švýcala. A moja mama je cakala. Švýcařka nedej žuč.

Ulicujo se, až na Marinej gore ve Stryažove, jo predkoviec ako 100 letami bydlil jaden samotár. Žil na ľuž, goni se a špičku zvitetek ze svojiju kozu jo tam bydlil v jadnej búže z dreva a gline. Jurko su jomu golili. Jurko z Marinej gore. Cogodla jo taki byl se šake legende ulicujo. Jadna goni, až jo jok nevesta, kotko do svajžby sejžece go vestajiva, a vytuko casa nejkšio nic viec vyt tych lži vežiš. Vieste jo, až jo Jurko

Den Olle Becher, wenn du a Glurne, wenn du nutzt. Wenn Nappen ich lehre, psych ich per Pekare, per psych ich Fleischare, a Wettpunja psych ich Össe jaden, den psych ich Sestrobitz. A co te všechno mají, also naša renta, tu stejně to máme, my ženu starost, až je nebude možno až nos. A te jsou tak také doruby na všitu pen od trochu kejnc, tak kupování. A pen, tak ráda pen chvilku se s námi ulicují, a pen se tak všaké vyjíš. A no jo, to jsou už gronili, až to je tak. Tak ještě jako LPG bylo, až jeden za tím druhým gleda. Až LPG bylo, pěně se jo dalo, pen jsme všechno gledali, vyle, ty máš věc. Jsi ty věc, že jo? A Jana jo penu nějada, ty mě gronila, pen by ty tak šafovala tvej zol. A net si filuju, net se knu a míni. A to... Nicht jeder Jahr, wenn du drückst, wie ich so den Saschuschen.

Dopomnieša zestriažova su to byli z našego archiva Good New Mamo. Po přidúcej muzice přizamknio se cerkvine žil ústjevania, žincajš na nežela jo za evangelske vesaže Picnio Jančojce a Gukojce v Jasove žin. Žinca joga ordinaciska namša a dva nové fararja vodujote do svojego amta zapokazani. Netvíci k tomu.

ticho a lidé proudí ulicí. A každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící. Pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho.